jmenovitě představil členy kapely Tutu. Na basovou kytaru hrál pan Martin Gašpar. Na bicí nástroje Marcel Buntaj. Jenom na doplnění jsou to naši slovenští přátelé z Bratislavy. My jsme česko-slovenská skupina.